0: Again, I do have a subject walking south on the northbound track on right shoulder, just north of Riggs. Doesn't look like he's holding anything, but I can't tell. It's quite a distance.
1: Did he say south of Riggs or just south towards Riggs?
2: That was me, says there's one southbound on the northbound right shoulder just north of Riggs.
1: Page 7. 10-4.
2: 10-10. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6-49-9. 6